0: Magnum Autobusen.
1: Last order!
2: Prosím, limuzina, kdyže se prošina. Úzkom stazom, svaký den v autobusu, radio mi svěrá. Tuhu moja.
1: What?